0: una sola voce. 6023.
1: Have you ever received a message about recalling food you bought in the supermarket and wondered what you should do? Do you know how to keep food safe after a disaster or an emergency? Have you ever opened the freezer and realized that there's been a power cut and all your food has defrosted? Did you wonder whether you could still eat it? All these examples are about food safety, which aims to guarantee a high level of protection for human health and life. Food safety covers several aspects, such as food hygiene, labeling, packaging, and product traceability. Every year, 600 million people in the world fall ill with 200 different types of illnesses that can be transmitted by food. The European Union tries to prevent these illnesses by having some of the highest food safety standards in the world. In this podcast, we'll find out more about what the EU does to ensure our food is safe.
2: Food safety is a science-based discipline that prevents food from containing substances that could harm our health. It refers to all practices that preserve the quality of food to prevent contamination and illnesses. These can happen, for example, due to accidents, inadequate controls, food fraud, or natural events. Every year, 1 in 10 people worldwide get sick due to illnesses transmitted by food. Young people and the poorest members of society are the most affected. Thanks to broad policies, the EU tries to ensure we have safe, nutritious food, high standards of animal health and plant protection, and clear information about origin and ingredients on labels. The aim is to protect human health and consumers' interests.
1: EU food safety policies evolved from the need for a unified market and in response to public health crises. When the European Economic Community formed in 1957, it aimed to harmonise food laws to facilitate trade and ensure fair competition. In the 1980s and 1990s, serious regulatory shortcomings became public, with crises like bovine spongiform encephalopathy, commonly known as mad cow disease, and dioxin contamination. This highlighted the need for centralised, stringent food safety measures. In response, the EU established the European Food Safety Authority in 2002, and it approved the General Food Law Regulation. These efforts aimed to protect consumer health and maintain public confidence in the food supply chain.
2: In May 2020, the European Commission presented its Farm to Fork strategy, a policy framework which is a cornerstone of the European Green Deal. The Farm to Fork strategy aims to speed up our transition to a sustainable food system that should have a neutral or positive environmental impact. The strategy incorporates several critical measures: reducing the use of chemical pesticides, fertilizers, and antibiotics, promoting organic farming, and ensuring food traceability and transparency. By doing so, it seeks to address climate change, protect biodiversity, and improve public health. The strategy also aims to combat food fraud and make food systems more resilient to crises such as pandemics and climate shocks. The EU's system of rules covering the entire food chain is pivotal to this strategy. It involves stringent regulations and controls at every stage. Key components include food hygiene regulations, animal health and welfare standards, plant health controls, and food labelling requirements.
1: The European Food Safety Authority, established in 2002, serves as the scientific arm of EU food safety policy. Its primary role is to provide independent scientific advice and risk assessments on food and feed safety. It evaluates risks related to the food chain, from farm to table, and publishes scientific opinions that inform EU legislation and policies. It works in close collaboration with national food safety authorities, fostering a coherent approach to risk assessment and communication across the EU. Through its committees, such as the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, the European Parliament scrutinises proposed measures, ensuring that they align with the highest safety standards and that they protect consumers' interests.
2: Food Food safety in the EU requires policymakers, scientists, food producers, and consumers alike to play their part. By maintaining high standards and fostering a culture of safety and responsibility, the EU is setting a global benchmark, ensuring that the food on our plates is safe, nutritious, and sustainably produced.
1: You can listen to more podcasts on Europarl Radio, the web station of the European Parliament.
3: V polovině dubna zveřejnil Evropský parlament výsledky posledního eurobarometru před červnovými evropskými volbami. Vyplývá z něj, že geopolitická situace občany znepokojuje. V tomto díle ze série podcastů s názvem Evropa a já se na jarní eurobarometr 2024 podíváme podrobněji.
4: Příští volby do Evropského parlamentu se budou konat ve dnech 6. až 9. června 2024. Průzkum ukázal, že jasná většina občanů se k volbám chystá přijít a zvolit nové poslance Evropského parlamentu. Od posledního průzkumu, který proběhl loni v listopadu, se lidé o volby zajímají více. Také mají lepší povědomí o tom, kdy se budou konat. Zájem o ně vyjádřilo 6 z 10 dotázaných a 7 z 10 uvedlo, že k volbám pravděpodobně přijdou. Je zřejmé, že si občané uvědomují, jak jsou volby důležité, a to zejména vzhledem k aktuální geopolitické situaci. 8 z 10 dotázaných souhlasí s tím, že je právě proto ještě důležitější k volbám přijít.
3: Z průzkumu vyplývá, že si občané přejí, aby Evropský parlament jako svou nejvyšší prioritu stanovil boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení a také podporu veřejného zdraví. Mezi další klíčové priority respondenti řadí podporu ekonomiky, vytváření nových pracovních míst a také obranu a bezpečnost Unie. Pokud jde o budoucnost a posílení pozice Evropské unie ve světě, považují za nejdůležitější oblasti obranu, bezpečnost, energetiku a potravinové zabezpečení. Podle 40% respondentů získala Evropská unie za poslední roky na důležitosti, 35% si myslí, že její role zůstala stejná.
4: Téměř 3/4 občanů uvádějí, že rozhodnutí unie mají dopad na jejich každodenní životy, a 70% je toho názoru, že členství v Unii je pro jejich zemi výhodné. V době, kdy se aktuální volební období blíží ke konci, vidí 81% obyvatel Evropský parlament pozitivně či neutrálně. Většina respondentů by si přála, aby Evropský parlament hrál důležitější roli. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová se k výsledkům průzkumu vyjádřila následovně.
3: Tyto volby pro nás budou stěžejní, protože rozhodnou o tom, kterým směrem se vydáme. Na formování budoucnosti Evropy se můžete podílet i vy. Přijďte k volbám, jinak za vás rozhodnou ostatní.
4: Průzkum pro Evropský parlament provedla v lednu agentura Verian. Zúčastnilo se ho více než 26 000 respondentů ze 27 států Unie. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio.
0: Trčita na Soravoce. Sei zero
5: ventre. Il biotestamento. Ma perché lo fai?
6: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
7: Biotestamento. Informati su vidas.it.
6: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Il biotestamento. Ma perché lo fai?

0: Man hört oft, dass die Gesetze der EU in Brüssel gemacht werden. Aber was passiert, wenn die Mitgliedstaaten sie nicht einhalten? Oder wenn sie sich nicht einig sind, wie diese Gesetze eigentlich zu verstehen sind? Hier kommt der Gerichtshof der Europäischen Union ins Spiel.
1: Der Gerichtshof ist das Rechtsprechungsorgan der EU. Er hat mehrere Aufgaben. Beispielsweise sorgt er dafür, dass das Unionsrecht in allen Mitgliedstaaten gleich ausgelegt und angewendet wird.
0: Das bedeutet, Staaten, Institutionen und Unternehmen befolgen alle dieselben Vorschriften. Und es bedeutet auch, dass die Rechte der Bürgerinnen und Bürger der EU geschützt werden.
1: Der Gerichtshof der Europäischen Union hat seinen Sitz in Luxemburg. Er besteht aus zwei Instanzen. Erstens dem Gerichtshof selbst. Er greift ein, wenn sich die Gerichte der einzelnen Staaten nicht sicher sind, wie sie das Unionsrecht auslegen sollen. In diesem Fall können sie den Gerichtshof um Klärung bitten, um eine sogenannte Vorabentscheidung. Er kann aber auch bestimmte EU-Vorschriften für nichtig erklären, also aufheben. Zum Beispiel, wenn sie gegen die EU-Verträge oder die Grundrechte verstoßen. Außerdem entscheidet er über Rechtsmittel, die gegen Urteile und Beschlüsse des Gerichts eingelegt werden und sich auf Rechtsfragen beschränken.
0: Die zweite Instanz ist das Gericht. Es beschäftigt sich hauptsächlich mit Rechtssachen, die von Einzelpersonen, Unternehmen oder Organisationen eingereicht werden, insbesondere wenn sie Entscheidungen der EU-Organe anfechten. Der Gerichtshof besteht aus einer Richterin bzw. einem Richter aus jedem EU-Mitgliedstaat. Sie werden bei ihrer Entscheidungsfindung von Generalanwältinnen bzw. Anwälten unterstützt, und zwar mit unabhängigen Rechtsgutachten, die sie verfassen. Die Gerichtsverhandlungen sind öffentlich und werden in alle 24 Amtssprachen der EU verdolmetscht.
1: Die erste europäische Staatengemeinschaft und Vorgängerin der EU war die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Auch sie hatte schon einen Gerichtshof. Sein erster Präsident war der italienische Richter Massimo Pilotti. In seiner Antrittsrede fasste er Ende 1952 den Grundgedanken des Gerichtshofs mit folgenden Worten zusammen.
2: I magistrati della Corte hanno un'aspirazione sola.
0: Die Richter des Gerichtshofs haben nur ein Ziel. Sich als des Vertrauens würdig zu erweisen, das ihnen von den Mitgliedstaaten entgegengebracht wird. Kurz, sich ganz dem Wohle der Gemeinschaft zu widmen.
1: Sehen wir uns nun genauer an, über welche Fälle der Gerichtshof entscheidet. Erstens entscheidet er über Rechtsstreitigkeiten, wenn Staaten gegen das Unionsrecht verstoßen. Zum Beispiel, wenn ein Mitgliedstaat eine EU-Richtlinie nicht ordnungsgemäß umsetzt.
0: Zweitens unterstützt er die Gerichte der Mitgliedstaaten, wenn sie Hilfe brauchen. Ist sich etwa ein Gericht in Italien oder Polen nicht ganz sicher, wie es eine EU-Vorschrift interpretieren soll, kann es den Gerichtshof um Klärung bitten.
1: Und drittens greift er ein, wenn Entscheidungen von EU-Organen angefochten werden. Wenn das Parlament oder die Kommission beispielsweise eine Verordnung erlässt und jemand der Meinung ist, dass damit die Grundrechte verletzt werden, dann kann der Gerichtshof dieses Gesetz für nichtig erklären, es annullieren.
0: Hier als Beispiel eines der bekanntesten Urteile des Gerichtshofs. Im Jahr 2017 definierte er Uber als Verkehrsunternehmen und nicht nur als digitale Plattform, was dazu führte, dass das Unternehmen Uber seitdem anderen EU-Vorschriften unterliegt.
1: Was hat das aber mit unserem Alltag zu tun? Nun ja, egal ob wir etwas online kaufen, im Ausland arbeiten oder uns Sorgen um den Datenschutz machen. Die Gesetze der EU wirken sich auf viele Bereiche unseres Lebens aus. Und der Gerichtshof stellt sicher, dass diese Gesetze auch eingehalten werden.
0: Die Urteile des Gerichtshofs schaffen Präzedenzfälle. Sie prägen die künftige EU-Politik in Bereichen wie Migration, Klimaschutz, Verbraucherrechte und auf vielen anderen Gebieten. Wenn Sie also das nächste Mal von einer wichtigen Entscheidung der EU oder einem Rechtsstreit über digitale Rechte hören, dann können Sie sicher sein, dass der Gerichtshof der Europäischen Union im Hintergrund daran arbeitet, das Rechtsstaatsprinzip in der gesamten EU zu verteidigen.
1: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
3: Právě teď ve vaší skříni určitě poklidně leží alespoň jedno tričko s příběhem, který pravděpodobně nechcete slyšet. Ruce, které jej vyrobily, patří lidem, kteří jsou přepracovaní, nedostávají odpovídající plat a jsou jim upírána základní práva. Na vypěstování bavlny k výrobě jednoho trička je potřeba půda, chemikálie, energie a přibližně 2700 litrů vody. To vše na kus oblečení, který si na sebe vezmeme jen párkrát. Je dobré pochopit, co vše výroba jednoho trička obnáší. Když si to uvědomíme, vydáme se na cestu, na níž se budeme při nákupech rozhodovat s větším rozmyslem. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V tomto podcastu se zabýváme tím, co Evropská unie dělá proti negativním dopadům rychlé módy.
4: Abychom pochopili, jak rychlá móda neustále přibývá, musíme se nejprve podívat sami na sebe a na způsob, jakým nakupujeme nejen oblečení. Z nakupování člověk může mít dobrý pocit. Studie provedené univerzitami Stanford, MIT a Carnegie Mellon totiž ukázaly, že když vidíme nějaké oblečení, které se nám opravdu líbí, náš mozek uvolňuje dopamin, což je chemická látka spojená s potěšením a odměnou. A pokud je zboží levné, je ten pocit ještě silnější.
3: Značky rychlé módy na tomto pocitu založily své obchodní modely. Jako příklad můžeme uvést online platformy jako Shein a Temu nebo globální oděvní značky. Vyrábějí obrovské množství módního oblečení za nízké ceny a velmi rychle je uvádějí do oběhu. A trendy se neustále mění. Nové kousky se v obchodech objevují každý týden. Poselství je následující. Nakup dnes, párkrát si to vezmi na sebe a popojedem. V Evropě se 4 až 9% všech textilních výrobků uváděných na trh zničí, aniž by je kdy měl kdo na sobě. Tak funguje rychlá móda.
4: Každý člověk v Unii každoročně koupí přibližně 19 kg oblečení a vyhodí přibližně 12 kg. Oblečení si rychle najde cestu do našich skříní a stejně rychle je nahradí další levný kousek. Ale zatímco šifra na cenovce je nízká, skutečné náklady pro životní prostředí a dělníky, kteří toto oblečení vyrábějí, jsou obrovské.
3: Podle Evropské agentury pro životní prostředí patří textilní průmysl mezi odvětví, která mají nejhorší dopad na životní prostředí. Je třetím největším spotřebitelem vody i půdy, hned po jídle a bydlení. Pěstování bavlny, která se používá k výrobě tkanin, jako je džínovina, vyžaduje obrovské množství vody a rozsáhlé plochy zemědělské půdy. Pesticidy používané při pěstování bavlny zase ohrožují zdraví zemědělců a lidí žijících v okolí. I samotná výroba má neblahý dopad. Textilní průmysl způsobuje přibližně 20% znečištění čisté vody na celém světě, zejména vypouštěním chemických látek používaných k barvení a úpravě tkanin.
4: Móda také významně přispívá k emisím skleníkových plynů. Oblečení se často vyrábí v dlouhých a složitých globálních dodavatelských řetězcích a než dorazí do našich šatníků, cestuje napříč kontinenty. Mnoho oděvů se vyrábí ze syntetických vláken, jako je polyester a nylon. Jejichž degradace trvá stovky let. Umělé materiály způsobují další potíže – znečištění mikroplasty. Při každém praní syntetických oděvů se do vody uvolňují drobná plastová vlákna. Postupem času se mikroplastů v oceánech nahromadily stovky tun.
3: Ani když oblečení vyhodíme, příběh tím nekončí. V současné době se do nových oděvů recykluje méně než 1% oděvů použitých. Většina se spaluje, zakopává na skládkách nebo vyváží jako odpad. Hory vyřazených kusů rychlé módy cestují mimo Evropu a končí na otevřených skládkách v částech Afriky, kde zahlcují místní systémy a kontaminují půdu a podzemní vody. Neničíme tím jen životní prostředí. Lola Sánchez Caldentejová, bývalá zpravodajka parlamentu pro strategii EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky, uvedla.
4: To, že my máme obchody plné neskutečně levného oblečení, znamená, že dělníci, kteří to oblečení vyrobili, dostali zaplaceno velmi málo. Nemají žádnou jistotu zaměstnání, pracují pravděpodobně v otrockých podmínkách a je dost dobře možné, že se na jejich pracovišti absolutně nedbá na bezpečnost práce.
3: V roce 2013 se zřítila továrna Rana Plaza v Bangladéši a zabila více než 1100 pracovníků. Jednalo se o nejsmrtelnější neštěstí v dějinách oděvního průmyslu. Katastrofa odhalila, v jak nebezpečných a nedostatečně placených pracovních podmínkách vzniká globální móda. Dostala do centra pozornosti na celém světě udržitelnost a spravedlivé pracovní postupy a vyvolala naléhavé otázky ohledně skutečných nákladů levného oblečení. Tyto události jsou již řadu let zdrojem politických diskuzí v Evropě a staví módní průmysl do popředí politické agendy.
4: V roce 2022 předložila Evropská komise strategii EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky. Cílem je, aby do roku 2030 měly oděvy prodávané v Evropě delší trvanlivost, byly snadněji opravitelné a obsahovaly více recyklovaných materiálů. Součástí této strategie jsou některé kroky, které EU podnikla v boji proti negativním dopadům rychlé módy.
3: Za prvé vzniklo nařízení o ekodesignu. Od roku 2024 může Unie díky novým pravidlům pro ekodesign stanovovat minimální normy pro trvanlivost a kvalitu výrobků. V praxi to znamená, že oblečení bude muset být vyrobeno tak, aby se nejen prodalo, ale i vydrželo. Všimli jste si toho, že zipy se často rozbíjí jako první? Podle nařízení o ekodesignu budou muset být součásti, jako jsou zipy a knoflíky, odolnější a snadněji opravitelné.
4: Za druhé je zakázáno ničit neprodané oděvy. Unie nyní zakázala ničení neprodaných oděvů a uplatnila zásadu znečišťovatel platí. To znamená, že značky musí převzít odpovědnost za odpad, který vytvářejí, a podílet se na nákladech na sběr a recyklaci oděvů, které uvádějí na trh.
3: Za třetí má být zaveden digitální pas výrobku. Prostým naskenováním QR kódu spotřebitelé uvidí, odkud pocházejí suroviny, kde se textilie zpracovala a kde byl oděv ušit.
4: Evropský parlament soustavně vyzývá k přechodu od modelu rychlé módy k oběhovému textilnímu odvětví. Europoslanci prosazují, aby oděvy byly navrženy tak, aby vydržely, bylo možné je opravit a ne vyhodit, a na konci jejich životnosti je recyklovat. Parlament svou prací na právních předpisech o odpadech a pravidlech pro udržitelné výrobky přispěl k tomu, aby se tyto zásady proměnily v závazné povinnosti pro členské země Unie i firmy působící na evropském trhu. Delára Burghartová, která stála v čele činnosti parlamentu v oblasti udržitelných textilních výrobků, prohlásila.
3: Jistě, že máme důležité nástroje, díky nimž je nakupování pro spotřebitele transparentnější. Nesmíme ale nechat zátěž jen na bedrech spotřebitelů. Musíme mít povinný regulační základ pro udržitelné textilní odvětví.
4: Takže příště, až si vyberete nové tričko, na chvilku se zastavte. Přečtěte si cedulku. Zjistěte si, odkud pochází a kam půjde, až ho donosíte. Je na čase, abychom změnili naše šatníky. Vybírejme si méně, za to kvalitnějších kousků, které jsou nadčasové a vydrží léta. A pokud chcete ušetřit peníze, zvažte oblečení z druhé ruky. Tak také můžete dát oblečení druhou šanci. Protože každý levný kousek má svou cenu. A tu platí naše planeta a lidé dlouho poté, co se vrtkavá móda zase změnila.
3: Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament.
5: Če ste mladi ali filmski ustvarjalec, umetniški izvajalec ali pisatelj, je ta prispevek za vas. Se sprašujete, kako vam lahko Evropska unija pomaga uresničiti zamisel ali umetniški projekt, potem morate preučiti program Ustvarjalna Evropa, ki spodbuja ustvarjalnost v Evropski uniji. Cilj programa, vrednega skoraj 2,5 milijarde evrov, je ohranjati, razvijati in podpirati evropsko kulturno raznolikost in dediščino. Program kulturnemu in ustvarjalnemu, zlasti pa audiovizualnemu sektorju, pomaga pri okrevanju po pandemiji. Ustvarjalna Evropa pomaga oblikovati bolj vključujoče, digitalne in okoljsko trajnostne sektorje. Ne glede na to, ali slikate v Parizu, skladate v Kaunasu ali koreografirate v Kebenhavnu, je Ustvarjalna Evropa pravi program za vas. Kako pa program deluje? Sestavljajo ga tri glavna področja – mediji, kultura in medsektorsko področje. Pa si jih podrobneje poglejmo. Začnimo z mediji. To področje podpira evropsko filmsko in audiovizualno industrijo v vseh fazah. V preteklih letih so bila iz področja mediji denimo zagotovljena sredstva za krepitev zmogljivosti, pa tudi za usposabljanje strokovnjakov v audiovizualni industriji, ki je potekalo v Krakovu. To področje podpira tudi filmske festivale, kot sta Mednarodni filmski festival Indie Lisboa in Mednarodni festival dokumentarnega filma Cine Doc v Tbilisiju. Podpira tudi projekte z evropsko razsežnostjo ter tako spodbuja mednarodno sodelovanje, mobilnost in širitev na tuje trge. Poudarek je tudi na uporabi novih tehnologij in pobudah, katerih cilj je doseči okoljsko trajnejšo audiovizualno industrijo v Evropi. Če ste študent filmske režije, razvijalec videoiger ali scenarist, vam sredstva s področja mediji pomagajo doseči širše občinstvo tudi v tujini. Področje mediji je nadalje razdeljeno na štiri sklope financiranja. Ti so vsebina, podjetja, občinstvo in politična podpora. Sklop vsebina se osredotoča na čezmejno sodelovanje med producenti in razvijalci vsebin. Spodbuja tudi inovacije na področju vsebin, poslovnih modelov in tehnologije. Podpira koprodukcije in razvoj več projektov, vključno s televizijskimi in spletnimi vsebinami, videoigrami in potopitvenimi izkušnjami. Sklop podjetja spodbuja poslovno inovativnost, talent in potencial podjetij za rast v evropski audiovizualni industriji. Pobude v okviru tega sklopa spodbujajo nadgrajevanje in izmenjavo znanja, da bi industriji omogočili delovanje onkraj državnih meja. V okviru tega sklopa se vsako leto usposobi več kot 2400 strokovnjakov. Poudarek je na mentorstvu ter digitalnih in zelenih spretnostih. Področje mediji vsako leto podpre tudi distribucijo več kot 300 audiovizualnih del v tujini. Sklop občinstvo se osredotoča na inovativne načine povezovanja z občinstvom, zlasti z najšimi gledalci. Pandemija COVID-19 je povzročila znaten premik od obiskovanja kinematografov k uporabi digitalnih platform. Sklop občinstvo audiovizualni industriji pomaga izkoriščati potencial digitalnega prehoda. Njegov cilj je pritegniti občinstvo na prizoriščih in na različnih platformah ter se prilagoditi navadam gledalcev. Sklop vključuje pobude, kot so filmsko izobraževanje, podnaslavljanje kulturnih vsebin in mreže evropskih kinematografov. Četrti in zadnji sklop je sklop za podporo politiki, ki skrbi za skupen pristop k audiovizualni politiki v vseh državah članicah Evropske unije. Ta se doseže z regulativnim dialogom, analizo audiovizualnega sektorja in tržnih trendov, posvetovanji z deležniki in informiranjem. Drugo področje, torej področje kultura, zajema vse kulturne in ustvarjalne sektorje z izjemo audiovizualnega in filmskega sektorja. Sem spadajo glasba, književnost, arhitektura, kulturni turizem ter uprizoritvene in vizualne umetnosti. V okviru področja se financirajo skupni projekti več držav. Če torej študirate dramatiko v Trstu in bi radi sodelovali s kolegi v Atenah in Aarhusu, potem je področje kultura za vas. Del sredstev se dodeli tudi za nagrajevanje odličnosti in ustvarjalnosti, kot so nagrade na področju književnosti, glasbe, arhitekture in podobno. Vznemirljiv element tega področja pa so programi mobilnosti. To pomeni, da lahko prejmete pomoč za potovanje in delo v tujini, da bi dosegli novo občinstvo in se učili od drugih ustvarjalcev. Program Kultura premika Evropo ponuja odlične priložnosti za tovrstne podvige. Gre za pobudo, ki je umetnikom in kulturnim strokovnjakom v vseh 40 državah programa Ustvarjalna Evropa nudi nepovratna sredstva za mobilnost. Predstavljajte si to kot program Erasmus za kulturo, ki vključuje potovanja, umetniške rezidence in edinstvena sodelovanja. Vodja centra Ustvarjalna Evropa na Irskem, Katie Lowry, je v programu Kultura premika Evropo dejala:
6: "If you want to develop your..."
5: To je odlična pobuda za vse umetnike ali organizacije, ki bi radi svoje delo razvijali na evropski ali mednarodni ravni. Uporabiti jo je namreč mogoče za preizkušanje partnerstev ali modelov. Nekateri se udeležijo umetniških rezidenc ali turnej. Pobuda je zelo prilagodljiva glede dejavnosti, ki se jih želite udeležiti, in predstavlja zelo malo tveganja. Če želite razviti svoje delo na področju kulture, je pobuda Kultura premika Evropo dobro izhodišče.
6: This can be a good starting point.
5: Tretje področje programa Ustvarjalna Evropa pa je medsektorsko področje, ki se osredotoča na inovativnost, sodelovanje med različnimi disciplinami in prilagajanje digitalni dobi. S pobudami, kot so laboratoriji za ustvarjalne inovacije, želi kulturnemu in ustvarjalnemu sektorju pomagati pri iskanju inovativnih rešitev za skupne izzive. Financirajo se projekti, ki združujejo ustvarjalnost in tehnologijo ali različne vrste umetnosti. Če denimo vaše delo združuje gledališče in virtualno resničnost, umetno inteligenco in glasbo ali videoigre in književnost, potem lahko ta shema podpre vaš ustvarjalni projekt. Kako lahko sodelujete? Ne glede na to, ali ste študent, mladi ustvarjalec ali umetniški strokovnjak, lahko storite troje. Prvič, spremljajte in iščite razpise za zbiranje predlogov. Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo redno objavlja razpise na spletu. Nanje se lahko prijavijo posamezniki, skupine in organizacije. V razpisih boste našli vse informacije o novih priložnostih, da uresničite svoje zamisli. Drugič, povežite se. Center Ustvarjalna Evropa v vaši državi vas lahko usmerja in vam pomaga razumeti merila, napisati dobro prijavo in postati del evropske mreže morebitnih partnerjev. In tretjič, bodite velikopotezni. Ustvarjalna Evropa ceni razmišljanje zunaj okvirjev in inovativne ideje. Če vaše delo oporeka ustaljenim normam, presega meje ali povezuje skupnosti, potem ste na pravem mestu. V intervjuju za neprofitno združenje Fedora so vodjo enote za ustvarjalno Evropo pri Evropski komisiji Judith Videkok leta 2024 vprašali, kako program prispeva k boljši prihodnosti za nove generacije. Odgovorila je: "Najprej smo se pogovarjali o poslanstvu programa in pojasnila sem, da je to ohranjanje naše dediščine. Prizadevamo si jo torej ohraniti, a menim, da je še pomembneje, da s programom ustvarjamo našo prihodnost. Kultura je naša skupna DNK. Za naslednjo generacijo je izjemno pomembno, da naši kulturni dediščini vdihnemo življenje ter jo obogatimo s svežimi idejami in novim pomenom." Ustvarjalna Evropa je veliko več kot le program financiranja. Gre za prepričanje, da je kultura pomembna, da je pomemben vaš glas in da mora Evropa vlagati v svojo ustvarjalno prihodnost. Program podpira talente, varuje kulturno raznolikost in razvija ustvarjalne zamisli, ki presegajo meje. Če torej rišete, pišete, pojete ali programirate svojo naslednjo mojstrovino, vedite, da ste del Evropske skupnosti ustvarjalcev in da vam Evropska unija lahko pomaga. Če želite izvedeti več, obiščite uradno spletno mesto programa Ustvarjalna Evropa ali se povežite z lokalnim centrom programa. Nova priložnost je morda bližje, kot si mislite. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.

0: Stanno per arrivare le vacanze di Natale e tutti gli studenti universitari finalmente possono riposarsi un po', per ora. Con l'anno nuovo sappiamo che ci saranno ancora tanti impegni, insieme ai fatidici buoni propositi. E i tuoi quali sono? Tra questi potresti conoscere meglio la città in cui studi e i suoi dintorni.
1: Data la sua posizione favorevole, Catanzaro si trova a pochi passi sia dal mare che dalla montagna, per cui d'inverno puoi facilmente raggiungere la Sila Catanzarese e d'estate la costa ionica e quella tirrenica.
0: Se d'inverno ti piace frequentare la montagna, per fare una passeggiata tra i boschi o per sciare, ti consigliamo di visitare la Sila Piccola, che comprende la zona a sud del lago Ampollino tra le province di Catanzaro e Crotone.
1: Qui potrai attraversare il lago del Passante, un lago realizzato negli anni 70, fare un'escursione al villaggio Mancuso e vedere l'ormai abbandonato albergo delle fate. E infine visitare il Mabò, Museo d'Arte del Bosco, dove potrai vedere le opere site specific oppure gli artisti direttamente all'opera.
0: D'estate non hai che da scegliere, Mar Ionio o Mar Tirreno? Facciamo entrambi. Sulla costa tirrenica puoi praticare kitesurfing, mentre su quella ionica puoi immergerti nelle vasche di Cassiodoro, la zona chiamata Costa degli Aranci. In generale, durante la bella stagione, avendo un po' più di tempo libero, puoi visitare davvero tutto il territorio calabrese.
1: Puoi approfittare delle pause dall'università per visitare alcuni dei bellissimi borghi che compongono il paesaggio catanzarese e alcune attrattive, come
0: Taverna, posizionata nella Presila Catanzarese, paese natio del famoso pittore Mattia Preti, il Caravaggio calabrese.
1: Squillace, il suo castello normanno.
0: Badolato, con le sue chiese e i suoi catoi.
1: Tiriolo, situata sull'istmo di Catanzaro, dove è possibile vedere i due mari.
0: I resti della splendida abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.
1: E il platano millenario a Curinga.
0: In conclusione, i più allenati possono intraprendere il cammino Calabria Coast to Coast, attraversando la Calabria da costa a costa. Partendo da Soverato sul versante ionico e andando a Pizzo su quello tirrenico, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
1: E siamo quindi giunti al termine di questa puntata. Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni, con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
0: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Chiara e Davide, un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
2: Představte si, jak vcházíte do pekařství v Paříži. Kupujete si croissant za euro 50, na to nastupujete do vlaku směr Brusel za 90 eur a poblíž tamního náměstí Place du Midi si dáváte vyhlášené slávky na víně s hranolkami za 25 eur. To všechno, aniž byste museli hledat směnárnu a řešit kurz. Dnes je to úplně normální, ale před 30 lety překročení hranic mezi státy EU znamenalo, že musíte každou chvíli měnit peníze a jste vydaní na milost a nemilost soustavně se měnícím směnným kurzům. Co kdysi bylo nevyhnutelnou součástí cestování, dnes v Evropě nahradilo každodenní pohodlí spojené s eurem. Jednotná měna 21 evropských zemí přinesla bezproblémové cestování, nakupování a placení na celém jejich území. V této epizodě ze série Historie a fakta se dozvíte, jak se euro stalo základním kamenem evropské integrace a co dnes znamená pro občany a podniky v EU. Euro je mnohem víc než jen měna. Je to jeden z nejviditelnějších symbolů evropské integrace a jeden ze základních kamenů ekonomického projektu Evropské unie. Denně s ním platí více než 350 milionů lidí po celé Evropě. Jak eurozóna vlastně funguje? Jak některé země přešly na euro? A jakou roli v tom všem hraje Evropský parlament? Myšlenka jednotné měny se zrodila už koncem 60. let. Až Maastrichtská smlouva z roku 1992 však načetla konkrétní plán, jak ji vytvořit. Stanovila přísné podmínky, které musí země splnit, pokud chtějí měnu přijmout. To jsou tzv. Konvergenční kritéria, jež sledují 4 cíle. Stabilní ceny, odpovědnou rozpočtovou politiku, předvídatelné úrokové sazby a solidní stabilní měnu. Každá země zkrátka musela prokázat, že její ekonomika je na vstup do eurozóny připravená. Euro bylo oficiálně zavedeno v roce 1999. Nejprve ale jen pro elektronické platby a finanční transakce. Eurobankovky a mince přišly na řadu o 3 roky později, 1. ledna 2002. Tehdy nahradili národní měnu 12 unijních států. Šlo o jednu z největších změn na poli měny v historii. Do oběhu bylo vysláno přes 15 miliard bankovek a 52 miliard mincí. Dnes tvoří eurozónu 21 unijních zemí, které přijaly euro jako svou oficiální měnu. 5 zemí, kromě Česka, ještě Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko, euro zatím nezavedly, ačkoliv se právně zavázali, že tak učiní, jakmile splní konvergenční kritéria. Jedinou výjimkou je Dánsko, které si roku 1992 vyjednalo, že do eurozóny nevstoupí. Sdílení společné měny znamená také společnou odpovědnost. Jelikož země používají stejnou měnu, musí vzájemně pečlivě koordinovat svou hospodářskou politiku, aby měnu udrželi stabilní a vytěžili z ní co nejvíc. Taková koordinace probíhá v takzvané euroskupině, na zasedáních ministrů financí zemí eurozóny, kde se pravidelně řeší aktuální ekonomické výzvy, plány růstu a rozpočtové politiky. Přechod na euro nebyl jen o tom, že se vytisknou nové bankovky. Šlo o obrovský projekt, do kterého byla zapojena spousta nejen právních a ekonomických expertů. Cestu pro hladký přechod připravila 2 klíčová unijní nařízení. Ta zajistila, že se změna nedotkla věcí, jako byly pracovní smlouvy, hypotéky či úspory lidí, a konverze staré měny na euro byla transparentní a spravedlivá. Zkrátka od prvního dne byla zaručena právní návaznost a ekonomická přiměřenost. Díky euru se také podniky obchodující v eurozóně zbavily směnných poplatků a nejistoty plynoucí z měnících se kurzů. Přeshraniční obchod, investice a cenová transparentnost se zjednodušily a začaly být lépe předvídatelné. Středobodem eura je Evropská centrální banka, neboli ECB, sídlící ve Frankfurtu. Společně s centrálními bankami jednotlivých zemí eurozóny tvoří tzv. Eurosystém. Jejím hlavním úkolem je udržovat cenovou stabilitu, utvářet měnovou politiku eurozóny a starat se o to, aby finanční systém dobře fungoval. Je nezávislá na politickém vlivu, což jí dává důvěryhodnost a díky čemuž se doma i v zahraničí těší důvěře i euro. Evropský parlament hraje ve fungování eura od začátku důležitou roli. Pomáhá formulovat zákony, jimiž se euro řídí, a dohlíží na správu ekonomických záležitostí a na činnost ECB i dalších unijních orgánů. Zajišťuje, aby byl v debatě o finanční stabilitě, ochraně spotřebitele či o ekonomických reformách slyšet i hlas občanů. Hodně lidí je přesvědčených, že kvůli euru všechno podražilo. Je pravda, že bezprostředně po přechodu na něj ceny některých každodenních položek znatelně stouply. Když se ale podíváme na oficiální data o inflaci za celou ekonomiku, nabídne se nám jiný obraz. Nezávislé průzkumy ukázaly, že zavedení eurobankovek a mincí způsobilo jen malé jednorázové zvýšení inflace, řádově jen o několik málo desetin procentního bodu. Jinými slovy, u několika nejčastějších druhů zboží ceny skutečně vzrostly a lidé to ve svém každodenním životě pocítili. Ale celkové životní náklady nevyskočily vzhůru jen kvůli euru. Mnohem větší vliv na chování cen měly jiné faktory. Mzdy, ceny energií, všeobecná hospodářská situace a podobně. Stejně jako Evropa se euro vyvíjí díky výzvám, které se mu staví do cesty. Po finanční krizi roku 2008 a dluhové krizi eurozóny vznikly nové nástroje na její ochranu a její lepší finanční správu, například Evropský mechanismus stability. Díky lekcím, jimiž si prošla, je dnes jednotná měna odolnější a stabilnější. Kromě 21 unijních zemí, kde je oficiální měnou, se eurem platí i mimo Evropskou unii v Andoře, Monaku, San Marínu, ve Vatikánu, Černé hoře a Kosovu. To ukazuje, že euro má svůj význam a přitažlivost i za hranicemi Evropské unie. Do budoucna se bude euro dál vyvíjet. Kolem roku 2029 se ECB chystá spustit digitální euro. Tato nová forma peněz hotovostní měnu nenahradí, ale bude ji doplňovat a přizpůsobí ji digitální éře. Veškeré další kroky budou věcí diskuze mezi všemi orgány Evropské unie, včetně Evropského parlamentu. Tak, aby bylo vše transparentní, bezpečné a důvěryhodné. Od společné měny ke společné odpovědnosti. Evropský projekt stojí na důvěře, spolupráci a neutuchající vůli držet krok s měnícím se světem. A euro má v jeho samotném středu své místo. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament.
3: Recita una sola voce.
4: 6023.
5: Sono le 2:08.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
8: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
7: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
8: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
7: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Tra gli uccelli non c'è migrazione, le scorie hanno reso la sera mattina. La storia che fa da invisibile mano, che sabota tutto lo scibile umano, che abita dentro di noi, che arbitra i fili di questa nazione meschina. Ora in una galera uditiva che vende comunicazione e morfina. Quella notte tutti sentirono che anche la terra cambiò rotazione. Ma andava oltre quella, guardava quel sole, sentiva diversa la rivoluzione. In un parcheggio buio, in un giorno speciale, si espanse l'urlo. Fino a quel giorno lo spirito umano pianse. Poi una musica brilla e danze.